0: श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरुदेव की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: प्रणाम गुरुदेव, हरि ओम डियर फ्रेंड्स।
2: प्रणाम हरि ओम द्रास चातला।
3: थैंक यू।
1: We will slowly start with the practice.
2: Pomalu začneme sa cvičením.
1: And I promise I will try that is easy.
2: Slibuji, že se pokusím, aby to bylo snadné.
1: And also we will practice in the standing position.
2: A budeme cvičit ve stoje.
1: For practice we need also come near, you see how many places here.
2: Pojďte i sem, tady vepředu je místo. Pokud se nevejdete, pojďte sem dopředu.
1: Come.
2: I lidé, kdo jsou vzadu, můžete přijít, pokud se nevejdete, tady vepředu je
1: místo. Yes, please.
2: Prosím, tak, abyste měli dost prostoru, tady je místo.
1: Little more, please, come.
2: Pojďte ještě trošku dopředu.
1: We have a lot of space.
2: Mám místa je tu dost.
1: And also for our practice. Bless you. For practice we need a little silence.
2: A na to cvičení také bychom potřebovali trochu klid. Prosím,
1: yes?
2: Klid. Ano?
1: Okay. Thank you.
2: Děkuji.
1: Because when we practice,
2: protože když cvičíme,
1: we are not practicing like in the gym.
2: Není to cvičení někde v tělocvičně.
1: We are not practicing like some workout.
2: Není to žádné jako posilovna.
1: We try to practice on that way that we are coming slowly inside in our inner space.
2: Cvičíme tak, abychom postupně svou pozornost vedli k sobě, sami do sebe, do svého vnitřního prostoru.
1: We try, please little silence.
2: Prosím, yes? o klid.
1: Okay. We practice asanas and we practice yoga.
2: Cvičíme asany, cvičíme jogu.
1: For coming down our mind.
2: Abychom sklidnili svou mysl.
1: To make that we feel inner peace.
2: Abychom přišli k tomu, že cítíme vnitřní mír.
1: And everything what we are practicing is on that way to come down, to relax, to feel our whole body and all the time be aware of each movements.
2: A proto cvičíme tak, abychom si uvolňovali, uvědomili své tělo, vnímali sami sebe a vnímali každý pohyb.
1: Not just a practice.
2: Není to jen cvičení.
1: But try that all the time we are aware of each movement.
2: Ale buďte si vždycky vědomí, bdělí každého pohybu.
1: Now stand in the position, little separate your foot.
2: Stoupněte si do stoje, nohy jsou mírně od sebe.
1: Relax your hands.
2: Uvolněte paže.
1: Arms. What I said, legs. Aha, okay.
2: Uvolněte paže.
1: Hands, arms. Upper part of body, relax.
2: Horní část těla.
1: Relax.
2: Uvolněte se.
1: Like in Ananda Asana.
2: Jako v Ananda Asaně.
1: We try to relax whole body.
2: Pokuste se uvolnit celé tělo.
1: And also we try to feel how we are feeling
2: in the body. Jak se cítíte, co vnímáte ve svém těle?
1: In the mind, emotion,
2: emoce.
1: Just try to observe yourself.
2: Jenom pozorujte sami sebe.
1: We talk in this last 6 weeks lot of about mauna.
2: Za těch 6 týdnů jsem mnohokrát mluvili o tom, co je to mauna.
1: But mauna is not only that you are not talk.
2: Ale mauna není jenom to, že nemluvíte.
1: Antar mauna is more important.
2: Antar mauna je důležitější.
1: To little stop this inner dialogue.
2: Zastavit takový ten vnitřní dialog.
1: And all the time quarreling.
2: To vnitřní rozpravy.
1: Just relax.
2: Jenom se uvolněte.
1: Now we will slowly stretch our body.
2: A nyní budeme pomalu protahovat svoje tělo.
1: Interlock your fingers.
2: Propleťte si prsty.
1: And put on your head.
2: A dejte si je na hlavu.
1: Inhale.
2: Nádech.
1: Stretch and go.
2: Propínáme se, jdeme nahoru, na špičky.
1: More.
2: Ještě trošku.
1: And exhale.
2: A výdech.
1: Two.
2: Dva.
1: Stretch.
2: Propnutí.
1: More up.
2: Ještě víc
1: nahoru.
2: Exhale. A výdech.
1: But when you stretch your body, try not to go with the pelvis back.
2: Ale když protahuje tělo, tak dávejte si pozor na pánev, aby jste ji nešla dozadu pánev. Za tři nahoru.
1: Stretch more and go back.
2: Propněte se nahoru.
1: Exhale.
2: A výdech.
1: And once more.
2: A ještě jednou.
1: Inhale.
2: Nádech.
1: And exhale.
2: A výdech.
1: Relax.
2: Uvolníme se.
1: Also on every class we talk about breathing.
2: V každé lekci mluvíme o dýchání.
1: Because breathing is one of the most important things.
2: Protože to je jedna z nejdůležitějších věcí.
1: Put one palm on your navel.
2: Dejte si jednu dlaň na.
1: Feel that you relax your abdomen.
2: A uvolněte svoje břicho. Cítě, uvolněte.
1: Nice relax.
2: Vnímejte, jak máte uvolněné

0: břicho, příjemně uvolněné.
1: Not this. It's only few centimeters.
0: Ne, jenom trošku na pár centimetrů, ale opravdu uvolněné.
1: Deep inside should be relaxed.
0: Všechno i do hloubky měl být uvolněné.
1: And now try to be aware that with inhalation your abdomen become big.
0: Vnímejte, jak s nádechem se vaše břicho zvětšuje.
1: And with exhalation slowly go down.
0: A s výdechem zase vrací.

0: without knowing how to breathe,
1: pokud nevíme, jak dýchat,
0: no asana will be correct in a good way practice. We need for every asana know to breathe nicely with a complete yoga breathing.
1: Nezacvičíme žádnou asanu úplně dobře. Ke všem asanám potřebujeme znát, jak správně dýchat plným jogovým dechem.
0: For our life we also need to know how to breathe.
1: I pro celý náš život potřebujeme vědět, jak dýchat.
0: Now feel this middle part.
1: Nyní vnímejte tu střední oblast hrudníku.
0: We hear many times from Vishva Guruji that when we was born in that time we got a number of inhalation and exhalation.
1: Často slýcháváme ten příměr, že když jsme se narodili, máme předem určený počet nádechů a výdechů.
0: That is in a symbolical way, of course. In symbolical way.
1: Ale samozřejmě to je symbolické.
0: And when we use last inhale with exhalation, we will go.
1: A když využijeme ten poslední nádech, tak s výdechem už odejdeme.
0: What means if we are breathing short and quick?
1: To znamená, pokud dýcháme krátce a rychle.
0: Only with clavicular area. Now be aware of this. That with inhalation this is going up and with exhalation.
1: To znamená,
0: down.
1: Jenom v téhle oblasti se ten dech projevuje nahoru
0: and
1: dolů.
0: And try that is your thoracal area is without movements.
1: Snažte se, abyste nehýbali teď hrudníkem.
0: If we breathe only with this upper part, we will be in the stress.
1: Pokud dýcháme tím podkličkovým dýcháním, tak to přinese stres.
0: We will go to the depression.
1: Přinese to deprese.
0: Less energy.
1: Méně energie.
0: And our life will be not so relaxed.
1: A náš život nebude tak uvolněný.
0: And now relax hands.
1: Tak si uvolněte ruce.
0: And the next.
1: Další.
0: We will try connect these three abdomen, middle part and clavicular in the one.
1: A nyní spojíme to břišní, hrudní a podkličkové dýchání v jedno.
0: Inhale abdomen.
1: Nádech do podbřišku.
0: Middle part.
1: Do hrudníku.
0: And clavicular.
1: A do podklíčku.
0: You may come little further.
1: Můžete klidně o krok dopředu.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Clavicular. Middle.
1: Podklíčky, hrudník.
0: And abdomen.
1: A břicho.
0: And continue in your own rhythm.
1: Pokračujte vlastním tempem, ve vlastním rytmu.
0: Why is breathing so important?
1: Proč je dýchání tak důležité?
0: I don't know how is in on your language.
1: Nevím, jak je to ve vašem jazyce.
0: But I think that we are Slavic language mostly here, and we said that you must live with the full lungs, plných pluč.
1: A ve Slovensku, nevím, jak ve slovensky říkáme, že musíte žít na plné plíce.
0: When you live, because it's too much people, huh?
2: No.
1: Teď to není v pořádku.
2: No. All should go like this. And then you are going one foot and then it's going to go to... Yeah. Go directly.
0: Slowly inhale.
1: Nádech společně všichni.
2: Stay there, okay?
0: Little kumbha.
2: For a cent.
1: Zadržíme dech.
2: And then again go.
0: And exhale.
2: Yes. Dech.

0: ओहो नाउ वी आर न्यू हो गया यस वन
1: यदना
0: आई एम लुकिंग ऑलवेज
1: आई आउट ऑफ शिफ्ट सलेडू यू शेखनो
0: यस आई एम लुकिंग ऑलवेज हु इज डूइंग
1: या तो सलेडू या तो cvičíte
2: लिटिल कुंबक
1: troška zádrž
2: and exhale
0: yes
2: I wait for you
0: yeah You should sit.
2: Ah, okay.
0: Till there.
2: Inhale.
0: Yes. Nadech. And all is, when then all is there here, yes. Then sit again. Yes.
2: And exhale. And
1: potom říkáme výdech.
0: Yes.
2: And relax.
1: A uvolníme se.
2: Also breathing on this way that when you are inhale, you have short kumbak.
1: A pokud
2: It's
1: po nás
2: very important.
1: Je důležitá ta zádrž, ten krátký kumbak.
0: We were they were eating today.
1: A dneska už jste po večeři.
0: And then in the stomach, that's why he knows that he will sit down and like this.
1: Proto,
0: so he's a master, very best.
1: Proto ví, jaká cvičení dělá, on to je v tom mistr.
2: And now we will also little make movements with shoulders.
1: Nyní zapojíme do pohybu ramena.
2: Put the fingers on the shoulders.
1: Dáme si prsty na ramena.
2: Also together try.
1: Budeme cvičit společně.
2: And now inhale.
1: S nádechem.
2: And exhale.
1: A výdech.
2: Two.
1: Dva.
2: Exhale.
1: A výdech.
2: And once more.
1: A ještě jednou.
2: Exhale.
1: A výdech.
2: And now backward.
1: A na opačnou
2: Inhale.
1: Stranu. Nádech.
2: Up.
1: Nahoru.
2: Feel the stretching of the muscles.
1: Vnímejte protažení
2: svalů. And exhale.
1: A výdech.
2: Two.
1: Dva.
0: It's very nice. He's doing very good. Go ahead, please.
2: Better. And once more.
0: Yeah. Good.
2: Inhale.
1: No.
0: So that I tell you tomorrow and every five times
2: relax.
0: That he will give you like this and they will practice that like this, yeah?
1: Vždycky vám říkám, abyste
0: They are from many countries you are, yeah?
1: Mám pokyny, jak to máme cvičit, jste tu z mnoha zemí.
0: But you should give this what he give, very nice he give. So in other countries, people there you are and there you should also always do like this. Whole countries we will be very okay. Yeah. Sure, please.
1: Když pak budete to učit v těch svých zemích, tak to učte přesně tak, jak vám to tady Vivek Puri ukazuje, aby to bylo, abyste to učili dobře.
2: Now interlock your fingers.
1: Propleťte si prsty.
2: And when we are going left and right.
1: A když budeme zleva doprava.
2: First, not in this position.
1: Zaprvé ne takhle.
2: But try
1: Ale snažte se
2: open.
1: To otevřený hrudník.
2: Second, not pelvis back, because you will have pain.
1: Ne, nemějte pánev podsazenou dozadu,
2: and
1: protože to bolelo.
2: Not going left and right with the
1: Za třetí
2: pelvis.
1: Nehýbeme pánví zleva
2: Try
1: doprava.
2: To be till here without movements.
1: Až do pasu se snažte být nehybní.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: And on the right side, exhale.
1: A na pravou stranu s výdechem.
2: I will go with your right. Inhale, Nádech. But try that your elbows is back.
1: Snažte se lokty držet dozadu.
2: Exhale.
1: Výdech.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: Second round.
1: Na druhou stranu.
2: Back. Inhale.
1: Nádech.
2: Exhale.
1: Výdech.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: And third round.
1: A třetí
2: exhale. Kolo. Exhale.
1: Výdech.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: And exhale.
1: A výdech.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: And relax.
1: A uvolněte se.
2: Breathe normally.
1: Dýchejte normálně.
2: Feel the thoracal area.
1: Vnímejte oblast hrudníku.
2: And we will do Pavan Muktasan.
1: Zacvičíme Pavan Muktasanu.
2: We know that we have three variations on the from Anandasan, from Dandasan and also from standing.
1: Víte, že máme tři varianty z Anandasany, z Dandasany a taky ve stoje.
2: When you are in this position,
1: jste v téhle pozici,
2: try go with your leg up.
1: Puste nohu nahoru.
2: And not just press, because it's not possible to press, because hip joints is not able to go back.
1: Nemůžete jen tak prostě zatlačit na kolena, protože kyčel nemůže dozadu.
2: Go up, up, up.
1: Ale jdeme
2: up,
1: nahoru, nahoru, nahoru.
2: And remain in this position.
1: A zůstaňte v téhle pozici.
2: And inhale.
1: A v nádech.
2: Now we will go together.
1: Tak budeme cvičit společně.
2: It's excellent for balance.
1: Je to skvělé na rovnováhu.
2: For concentration.
1: Koncentrace.
2: For strengthening muscles in your body.
1: Posílení svalů celého těla.
2: And plus is excellent for your this groin and you will feel psoas muscle.
1: A také na bederní svaly a o oblast pánve.
2: Together we will go first the right leg.
1: Tak společně nejdřív pravou nohou.
2: Here is inhale.
1: Takže nádech.
2: And exhale.
1: A s výdechem.
2: Go up.
1: Jdeme koleno nahoru.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: Two.
1: Dva.
2: Up.
1: Nahoru.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: Three.
1: Tři.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: Four.
1: Čtyři.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: Five.
1: Pět.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: And six.
1: A šest.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: And breathe normally.
1: A dýcháme normálně.
2: Feel circulation in your legs.
1: Vnímejte krevní oběh v nohách.
2: And when we are standing, try not to lock your knee.
1: Snažte se mít uvolněná kolena.
2: Try that is straight your legs, but not on other side.
1: Kolena jsou napnutá, ale ne, aby byla v tenzi.
2: Feel, be aware of your body.
1: Vnímejte své tělo.
2: Be aware of your breathing.
1: Vnímejte svůj dech.
2: And still is summer.
1: Ještě
2: and we will little swim.
1: Máme léto, tak si půjdeme zaplavat.
2: But short.
1: Ale krátce.
2: It is excellent for strengthening the muscles.
1: Je to skvělé na posílení těchto svalů.
2: It is good for your shoulders.
1: Dobré na ramena.
2: And also for breathing.
1: A na dech, také na dýchání.
2: Because it's very important after whole day in some of these movements, positions.
1: Celý den jsme v téhle pozici.
2: To again get a good position.
1: Znova si srovnat tu pozici.
2: Because position of body is very important.
1: To, v jaké máme tělo, jak máme tělo nastavené, je důležité.
2: First, because your inner

0: Because we are practicing yoga in daily life.
1: We are
2: already good.
1: Yes.
2: We are not
1: ready. Yes. To cvičení, plavání, to na tohle skvělé.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Inhale, inhale.
1: Ještě s nádechem.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Like swimming. Two.
1: Jako plavání. Dva.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Three.
1: Tři.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And once more.
1: A ještě five. Jednou.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And now we will swim in the backward.
1: A teď budeme plavat opačně.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Two.
1: A.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: And five.
1: A pět.
0: And relax. You may feel all these muscles.
1: A uvolníme svaly.
0: Now we will another variation.
1: A budeme cvičit další variantu.
0: But try not to make on this way.
1: Ale ne takhle.
0: Try that you are straight.
1: Snažte se držet zpřímeně.
0: And when you do this movement,
1: když děláte tenhle pohyb,
0: try nicely, without so much.
1: Ne, aby to bylo také do stran.
3: Aeroplane.
4: Helikopter.
3: Yeah.
1: Jako helikoptéra.
0: And it's excellent also for the place between shoulder blades.
1: Je to také upravuje pozici lopatek a ramen.
0: And now backward.
1: A nyní na druhou stranu.

0: Okay, and relax. Be aware of your shoulders.
1: Vnímejte svoje ramena.
0: Be aware of these muscles here.
1: Vnímejte tyhle svaly.
0: About your breathing, be aware.
1: Uvědomte si, jak dýcháte.
0: You may feel that your heartbeat is little quicker.
1: Možná vnímáte, že vám trošku rychleji tluče srdce.
0: And today we will look bhakti, yes, dancing.
1: Dneska se podíváme na, uvidíme, jak bhakti tancuje.
0: And for dance we need strong muscles.
1: A na tanec potřebujete silné svaly.
0: Little separate your legs.
1: Trošku rozkročte nohy.
0: And we will go put the your palms on the hips.
1: A dejte si dlaně na boky.
0: And slowly we will go on the one side.
1: Pomaličku jdeme na jednu
0: but
1: stranu.
0: But straight your body.
1: Ale vzpřímený.
0: Little more separate.
1: Krup je vzpřímený.
0: In.
1: A víte, máme.
0: No.
1: Protože máte břicho plné jídla, tak se automaticky se skrčuje.

0: Это так все на ровне.
1: So he tells that everything is very good, exactly, not like this.
0: A on vám přesně říká, abyste to měli hezky zpřímený trup a ne takhle pánev dopředu.
1: Sorry, I am not good.
0: Já v tom nejsem tak dobrý a Vivek Puri to dělá velice dobře.
2: Up.
0: Nahoru, do středu.
2: On other side.
0: Na druhou stranu.
2: Inhale.
0: Nádech.
2: Exhale.
0: Výdech.
2: Feel muscles.
0: Vnímejte ty svaly.
2: Up.
0: Nahoru, nahoru.
2: Down.
0: A dolů.
1: It's very good, very good. All are very practiced.
0: Všichni to cvičte velice dobře. Já to vnímám. Já se z toho cítím lépe.
2: And once more. That is the beauty of yoga and daily life. You are just watching and you have benefit.
0: Yoga, to je krása v yoga, že stačí se jen dívat a už vás, to na vás působí.
1: And he came from the ashram, from this and he was really very, he don't ask anything and he was doing very good.
0: On přijel až ze svého ášramu a celou dobu to tady pěkně vede a nic si za to neřekl.
2: And relax now.
0: A uvolněte se.
1: And he's coming to eat him and then go and then the thing.
0: Jenom si zajde na jídlo a nic jiného nechce.
2: Now one asana more.
0: A ještě jedna asana.
2: And it's excellent for, but if you have problem with your knees, do not practice this.
0: Je výtečná, ale pokud máte problémy s koleny, tak necvičte.
2: But try Mandukya Asana. Just
0: Mandukya Asana.
2: Maybe a little relax. If you have problem, if you have any problem, just sit.
0: Pokud máte problémy, tak si jenom sedněte.
2: And you may do butterfly.
0: A můžete cvičit motýlka.
1: So I tell you one. Hello, mister.
2: Yes.
1: We are not sitting in the toilet. We are not going to the toilet.
0: Není to jako, když si sedáte na záchod.
1: But.
0: Ale.
1: He makes a difference.
0: Ale on to udělá trošku jinak. A to je velice dobře. A když teda jdete na záchod, tak je nejlepší v téhle pozici. Ale teď o tom nebudeme mluvit. Ale já vám chci říct, pokud mi porozumíte, dobře, ale když ne, tak ne. Řekněte mi, když tak mi řekněte.
1: So now you see he's sitting very nice.
0: Vidíte, jak krásně sedí.
1: But he still not come out.
0: Ale ještě nic.
2: Thanks God.
0: Přišlo ještě.
1: I also get it, but then you have to bring it up.
0: Já bych to taky dělal, měl bych problémy potom se narovnat zase.
1: Well, I want to tell you something.
0: Chci vám něco říct. A víte, že když vychodíte na ty vaše záchody, tak tam z nich se lépe vstává, ale zase není to tak jednoduché. On mi to neříkal dopředu. Jednou jsem mu řekl, zítra už odjíždíme. A odpoledne jsem odpočíval. A pak jsem zašel za ním, mysli jsem si na něj vzpomněl. Jak to bude?
1: Then they give me something, one cloth.
0: A tak mi dali potom šál.
2: Sit.
0: Posaďte se.
2: And little butterfly.
0: A budem cítit motýlka.
2: Stay. Okay.
0: Tak ne, tak máme zůstat v té pozici.
1: So, please don't think something not good, okay?
0: A tak nemyslete, že to myslím nějak špatně?
1: So, when we are all, they are giving us, you know? So I am sitting here, and... I want to have water, yeah?
0: A máte vodu?
1: Otherwise, water I have to drink, though.
0: Jinak voda je na pití.
1: Yeah. So this is very great.
0: To je dobře.
1: It is so full.
0: Je takhle plný vody.
1: Yeah? And how I will tell you quickly.
0: A teď co s tím?
1: Look, you can see how clean it.
0: Yeah? Vidíte, jak je plný? Jo?
1: So I just take it like this.
0: A tak já se takhle napiju, až je to prázdné.
1: Where is that?
0: A kde to je? Kam se poděla ta
1: really
0: voda?
1: It was inside.
0: Opravdu, když tam byla ta voda.
1: Then is right.
0: Pak je to dobře.
1: So I want to say something. If you
3: allow.
0: Chtěl bych vám něco říct, pokud se vás to nedotkne, pokud dovolíte.
1: So that we can give him chocolate.
0: Můžeme mu dát čokoládu.
1: Or something
0: nebo
1: like
0: nějaký dár, něco. Nějakou pozornost.
1: Some track. Or some dick.
0: Nějaké oříšky nebo
1: But
0: něco.
1: What should we do so many? So I want, if you all want, and I would be the lie, telling like this.
0: Pokud všichni mi dovolíte, tak bych takto vás prosím.
1: Yes, it is real, a reality.
0: Je to tak, je to skutečnost.
1: That somebody is going in a good way, and this then say, oh yes, sir. Yeah?
0: Tak to, když prosíte, říkáte, ano, prosím.
1: So we do like this then.
0: A tak tohle budem dělat při tom cvičení.
1: No, no.
0: Tak.
1: You are...
0: Takže zpátky do Mandukya Asany a teď, jako když někoho prosíte, ještě nemáme pohov. Tak teď, jako když o něco prosíte. A není to jen tak vtípek nějaký. Někdo zítra odjíždí.
1: Here, so whole day he was here only eating and nothing.
0: On tady byl vlastně celou tu dobu a nic vlastně nechtěl, jenom jídlo si tu bral.
1: I give you my heart, in my heart.
0: A tak já ze srdce.
1: And you heart also.
0: A z vašich srdcí.
1: So whatever you have or not.
0: Ať už něco máte nebo ne.
1: We cannot like chocolate, not this, then not this.
0: Nemáte vždycky nějakou čokoládu, něco.
1: So I said some any money.
0: A tak já jsem říkal tak nějaké peníze přispějte yeah. Nějaké peníze.
1: So if we can give him some what you got.
0: Pokud máte něco.
1: Yeah, very nice.
0: Pokud máte nějak něco, co byste mu přispěli.
1: And that we will all learn in a time with him. Please.
0: Sbírku a poprosili
1: please,
0: bychom, aby ho přijal, tak to bychom
1: help
0: prosili.
1: Us and give it.
0: Děkujeme za tu pomoc a přijím okay. To.
1: You see, my stomach is very big also like this, yeah?
0: Vidíte, já mám taky veliké bříško.
1: But it has gone like this.
0: Ale i tak se snažím stát zpřímeně.
1: You know that?
0: Vidíte, všímáte si toho?
1: But you know, don't you, I do everything like this and then... many things I'm going like this.
0: Ale víte i taky, když...
1: So, then you sit nice.
0: A tak seďte, pěkně se posaďte.
1: Very nice.
0: Velice dobře.

0: using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskrtu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: A ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words,
1: když používáte ta správná slova v sanskrtu,
0: about Ayurveda,
1: která se týkají ayurvédy,
0: then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly, the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called asan.
1: A bude se to týkat pojmu asan.
0: You have heard the name asana?
1: Slyšeli jste už slovo asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now is yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now, when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this is Swamiji's asana.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asana.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan with some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam.
0: Then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where is my room, where is my bed?
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where is my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Aryasana is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v Hale Sangam.
0: Or your asana is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v Hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you if some sadhu comes and you ask that sadhu.
1: A také se stává, že přijde sadhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they said.
1: V sanskritu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called a salt. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sandha.
1: A té se říká sandha.
0: And since sandha means the salt.
1: Sandha znamená prostě sůl.
0: So you call the sandha namak or sandha salt.
1: A tak proto říkáte sandha namak.
0: Now, the horse is also known as a sandha.
1: Ale koni se také říká sandha.
0: Horse is a sandha?
1: Čili kůň je sandha?
0: Or the sandha salt.
1: A sůl je sandha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sandha?
1: A požádáte o sandha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm,
0: or when you are going somewhere,
1: a nebo když někam jdete,
0: in forest or somewhere,
1: někam do lesa,
0: and you ask, bring me sandha.
1: A požádáte o sandha,
0: and you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining. A table you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan, where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which
1: kde
0: is
1: mám?
0: My asan?
1: Asan, který ten asan je můj.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is and where you sleep, lie down.
1: A když
0: your
1: si
0: mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asan.
1: Čili můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asan.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asan, sarvanga asan, etc.
1: Máme bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttanasan.
1: A pak je třeba paschima uttana asana.
0: Who don't know hand up?
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture, we should just meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim?
0: So Purab, East, West.
1: Je to východ.
0: The West.
1: Západ.
0: Paschim.
1: Západ je paschim.
0: So, our backside.
1: Čili jsou
0: we are looking to the sun.
1: Záda, když se díváme ke slunci.
0: Now, paschim uttan.
1: Paschim uttan.
0: stretching.

0: Had a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on.
1: Napsat celou knihu.
0: In Paschim Uttana Asana is many, many things coming.
1: Paschima Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting.
1: Zapadající slunce.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So, Bhujanga Asana.
1: Bhujanga Asana.
0: Paschimottana Asana, Bhujanga Asana. So this is also we call Asana.
1: A tomu všemu říkáme Asana.
0: So then, final. In which Asana you are sitting?
1: Nakonec, v jaké Asáně sedíte?
0: So, Sukha Asana.
1: Může to být Sukha Asana.
0: The one. So, Svast Vajra Asana.
1: Může to být Vajra Asana.
0: Bhujanga, the Padma Asana.
1: Padma Asana.
0: Sukha Asana.
1: Sukha Asana.
0: We are sitting.
1: V tom sedíme.
0: This is our posture.
1: To je ta naše pozice k sezení.
0: Now, how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So, we are lying in Sukha Asana.
1: Ležíme v Sukha Asáně.
0: Just relax, lie down.
1: Jenom se pohodlně položíme.
0: Sukha means pleasure.
1: Sukha znamená pohodlný.
0: Easier.
1: Nebo příjemný.
0: Comfortable.
1: Snadný.
0: So there are so many names about for different things.
1: Čili,
0: the one name is called Asana.
1: Čili je jedno, jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je Asana.
0: So especially all who's now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jógy.
0: They know maybe.
1: Možná to víte.
0: Maybe they've forgotten.
1: Možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now yoga teacher training.
1: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů.
0: So they should know this word one Asana.
1: Tak byste měli znát slovo asan.
0: Give the definition of the asan.
1: A umět dát definici slova asan.
0: And there you can mention this all and explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is many name of the pranayama.
1: Podobně máme různé názvy pranayamy.
0: The pranayama is only three.
1: Ale pranayamy jsou jenom tři.
0: Purak, rečak, kumbak, that's all.
1: Purak, rečak a kumbak a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayama.
1: Takže pranayama.
0: So this is a pranayama.
1: To je pranayama.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so is called the technique of the asana or what kind of or when means the asana.
1: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
0: And then finally, when you everything learned and you perfection.
1: A pak, až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti.
0: Then you have a asan in the air.
1: Tak pak ten váš asan bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The Vata yogi.
1: Jsou to Vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuni have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuni means fire.
1: Dhuny

0: znamená oheň.
1: And that duni means the holy fireplace.
0: A duni znamená také to ohniště, to posvátné místo.
1: But duni means that you are in yourself.
0: A duni znamená také, že jste jako sám v sobě.
1: No, you just don't care. You are in yourself.
0: Že se
1: you are walking.
0: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
1: And one day I was standing at the Singapore transit airport, transit area.
0: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při tranzitu.
1: I think it was about 10-15 years ago. Or 10 years or something.
0: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
1: And one man was in the bookstore.
0: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
1: Looking the books.
0: A prohlížel si knihy.
1: And suddenly he said, yes, and I know that.
0: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
1: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
0: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
1: I said, he must be screw loose.
0: Tak jsem si říkal, že to musí být.
1: Or he's in his duni.
0: Nějaký blázen, anebo
1: in
0: že
1: dun,
0: je prostě
1: dun.
0: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
1: Then I realized.
0: A pak jsem si uvědomil.
1: He had a mobile.
0: Že měl mobil.
1: And headset.
0: A headset.
1: Talking with someone.
0: A opravdu reálně s někým mluvil.
1: So nowadays when someone is walking in the forest here.
0: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
1: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
0: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
1: Because we know there is telephone.
0: Protože
1: mobile.
0: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonu.
1: So technology is very far.
0: Technologie je velmi pokročilá.
1: But duni.
0: Ale dhuni.
1: Dhuni means dhun.
0: Dhuni znamená.
1: Dhun means you are in yourself. You are happy in yourself.
0: Dhuna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
1: Dhuni lagi begam ki. That's one bhajan, yes?
0: Yeah, jeden bhajan.
1: Dhuni lagi begam ki. Which bhajan is this?
0: Který je to?
1: Manare arati sanjo shambho devapuri sahar devapuri sahar ki visve nata vishambar ki manare arati sanjo. So in this prayer there is a dhuni lagi begam ki.
0: Čili v této modlitbě je dhuni,
1: dhuni lagi begam ki.
0: Begam ki.
1: So begam, that we cannot describe.
0: Je to něco, co nejde popsat.
1: Where is the awareness, the consciousness, and the vrittis of that yogi were somewhere.
0: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového yogina?
1: And Mahaprabhuji said about this duni.
0: Mahaprabhuji o této duni řekl.
1: Kya tum dhuni silgavo yogi? What are you burning fire with the dhuni?
0: Proč zapalujete ohně v dhuni?
1: Bin lakdi joge meri dhuniya, without fire my dhuni is burning.
0: Mé dhuni hoří.
1: Without the wood, sorry.
0: I bez dřeva.
1: So there's no any fuel to burn the dhuni.
0: Nic ho neživí, žádné dřevo.
1: But that dhuni is Manipur chakra.
0: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
1: That is a fire too.
0: Že v ní je taky oheň.
1: So yogic language.
0: Tak jogový jazyk.
1: So dhuni, dhun and dhyana.
0: Je dhuni, dhun a dhyana.
1: Dhyana means meditation.
0: Dhyana znamená meditaci.
1: Or dhyana means concentration.
0: A nebo taky koncentraci.
1: Dhyan se sunna. Listen carefully.
0: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
1: Listen alert, awareness.
0: Poslouchej s bdělostí.
1: So, ध्यान से कार चलाना, drive car please carefully.
0: Řiď auto, prosím, bezpečně.
1: So, ध्याना.
0: A to je všechno.
1: ध्याना, धुनि.
0: ध्याना.
1: धुन, etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc., etc.
0: Čili ध्याना a to धुनि jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
1: Now, in many bhajans,
0: v mnoha bhajanech,
1: there is written something.
0: Se píše.
1: And that's, for example,
0: například.
1: Kanta Kamal me.
0: Například Kanta Kamal.
1: There is one bhajan, yeah?
0: Takový je jeden bhajan.
1: Kanta Kamal me. नहीं दिस इज ए भजन यू नो नहीं नहीं नहीं नहीं मेरा मोला मिलन के काज आज मैं मस्त बनूंगा रे ना सो देयर इज ए धुनी अदर कंठ कमल कंठ कमल
0: Čili je tam Kanta Kamal.
1: Kant Kamal, Kant means the throat.
0: Kanta znamená hrdlo.
1: Kamal means the lotus.
0: A Kamal je lotos.
1: And this is a Vishuddhi chakra.
0: A to znamená také Vishuddhi chakra.
1: Hridaya Kamal.
0: Hridaya Kamal.
1: Hridaya Kamal me to nahi. Hridaya Kamal ki aankh khul jave jo dale nit नेम का अंजन हृदय कमल की आंख खुल जाए सो दिस इज हृदय इज द हार्ट
0: हृदय
1: अनाहत लोटस
0: सर्च चले तो लोटस अनाहते
1: सिमिलरली नाभि कमल
0: अ podobné je také nábhi kamal
1: nábhi is the navel
0: nábhi je pupek
1: this navel nábhi Kamal is that chakra, the lotus.
0: A je to tady lotosová čakra pupku.
1: Mool Kamal, the Muladhara chakra.
0: A Mool Kamal je Muladhara chakra.
1: So for every chakra, different names.
0: Každá čakra může mít různá jména.
1: It means same thing.
0: Ale znamená to totéž.
1: But this is what how they are using as a poetry or a song, etc.
0: Ale v poezii nebo v písních se používají různá
1: So kant kamal me kudrat bole. So kant kamal me kudrat bole in the bhajan said.
0: Toto se zpívá bhajan.
1: Kudrat. This is again also Urdu words.
0: Kudrat je také slovo z určtiny.
1: Now kudrat means your destiny.
0: Kudrat znamená totéž co váš osud.
1: Kudrat means your thoughts.
0: Znamená to vaše myšlenky.
1: There are different meanings of the kudrat.
0: A zase kudrat má různé významy.
1: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
0: Toto je drama osudu.
1: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
0: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
1: And so that in Sanskrit language you know all it has 52 alphabet.
0: A jak víte, tak v sanskrtu je 52 písmen.
1: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
0: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
1: Including
0: těch v čakrách.
1: The bij mantra.
0: Včetně bij mantr.
1: So on every petal there is one mantra.
0: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
1: And after these petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
0: A každá ta čakra má různý počet těch plátků 4 10 a tak dále.
1: That is their resonance.
0: A jde o to, jak rezonují.
1: And that resonance is balancing entire nerve systems.
0: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
1: And so when we do our kriya sadhana, kriya yoga.
0: A když se věnujeme kriya yoga, děláme.
1: Which you are doing every day.
0: Kriya sadhanu, kterou děláte každý den.
1: You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
0: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
1: And that this 12 chakras petals of the anahat
0: 12 těch plátků okvětních má anahata.
1: It's controlled by one bija mantra yam.
0: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a to je yam.
1: So lam, bam, ram, yam and ham, ham, ham.
0: Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
1: This you should know very clear.
0: To byste měli velmi jasně znát.
1: And this is a resonance on each alphabet.
0: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
1: The scientist said who knows about the language.
0: Jazykovědci říkají.
1: The perfect language is that which balances both hemispheres.
0: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
1: While dreaming,
0: ve snu,
1: while talking,
0: při mluvení,
1: while singing,
0: při zpěvu,
1: while thinking,
0: při přemýšlení,
1: and while writing,
0: a při psaní.
1: All this in action, both hemispheres are equally balanced.
0: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
1: I only heard from this expertise, the scientists.
0: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
1: So there are only few languages.
0: Že na světě jenom pár jazyků.
1: So Sanskrit.
0: A Sanskrit.
1: Old Greek.
0: Stará řečtina.
1: Parsi.
0: Parsi.
1: And then comes the Latin.
0: A potom latina.
1: But in two actions, Latin fell.
0: Ale v těch při dvou činnostech latina selhává.
1: So it is, this is in our body.
0: A to máme v našem těle.
1: We are too hurry.
0: Příliš spěcháme.
1: So in our thinking, our words are doing anything, there are three things.
0: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
1: That we should know that word.
0: Měli bychom vědět, že slovo
1: is called šabda.
0: Říká se mu šabda.
1: And the word, the akshar,
0: pak je akshar,
1: the alphabet,
0: abeceda,
1: so and the knowledge,
0: a poznání, vědomost.
1: So the knowledge,
0: poznání,
1: the bhava,
0: bhava,
1: and shabda,
0: a shabda,
1: shabda, bhava and jnana,
0: shabda, bhava, bhava a jnana.
1: Sanskrit learned person.
0: Člověk, který umí sanskrt.
1: Or who read that language.
0: Který je schopen v sanskrtu číst.
1: Then the speech is balanced on these three things.
0: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
1: Šabda.
0: Na šabdě.
1: Artha.
0: Artě.
1: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
0: Na tomto trojím je založena.
1: And this awakes in our chakra.
0: A to se probouzí v našich čakrách.
1: And that is kriya yoga use this very much.
0: A to velmi využívá kriya yoga.
1: So don't think that on chakra yoga I will go home or do something agni sar or this sar every sar there are many sar.
0: Neříkejte si tak na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni saru a je mnoho sar.
1: Sare gama padani sa sa ni da pa ma da ga pa di sa. Harmonium learning, no?
0: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
1: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
0: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
1: Yeah? And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
0: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
1: But when you do in the piano, boom.